Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
1: Hit Radio.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Ikeji
1: naši novou akuvrtačku.
0: Jen za 799 korun.
1: S baterií a nabíječkou v ceně.
0: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
1: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Kam utíkáš?
1: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
0: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
1: A rolety mají taky?
0: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
1: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
2: H plus M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
3: www.ham.cz.
4: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze šesti nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, z pekla štěstí, princezna Zemlejna, nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno.cz.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, za chviličku 7:00, první zprávy s Filipem Ličkem, vítejte u nich. Lidé, kteří v listopadu nebo prosinci splní podmínky pro penzi, si polepší, když odchod z práce o pár týdnů odloží. Vyčkají-li na nový rok, budou pak každý měsíc dostávat o několik set korun více, než kdyby přestali pracovat už letos. U vysokých příjmů může být rozdíl daleko větší. A to i přesto, že se v lednu vyplácené důchody zhruba o 300 valorizují. Parametry výpočtu nových penzí totiž od ledna zlepší minulý růst mest, od něhož se důchody také odvozují. Na parkoviště v pražských Čakovicích se v pátek večer sjeli stovky upravených aut a zhruba 2,500 lidí. Ilegální tuningový sraz komplikoval dopravu v okolí, jen na pořádek ale dohlížela policie se zásahy z vrtulníku. Vážnější problémy hlídkám hlášeny nebyly. Část účastníků se po 10. hodině večer začala přesouvat na Zličín. Policie teď kvůli celoevropskému sjezdu dál drží zvýšenou pohotovost a sleduje hlavní tahy. O víkendu se má akce přesunout na Moravu. A pojďme také na sport. Francie v Lize národů poprvé ztratila body, když remizovala 1-1 s Itálií. Belgie naopak mezi elitou nezaváhala a porazila Turecko 3-0. V druhé lize Robert Lewandowski zaznamenal hat-trick při drtivé výhře Polska nad Rumunskem 6-0 a Slovensko ve třetí divizi ztratilo vedení a na Faerských ostrovech remizovalo 1-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Výjimečné zážitky nabídne dnes den otevřených dveří v brněnských Medlánkách. V dílnách dopravního podniku zblízka poznáte, co obnáší výroba, opravy a údržba tramvají a tahákem bude pohled na rozpracované tramvaje drak přímo při jejich stavbě. Čekají nás také komentované prohlídky z Brna Jitka Valášková.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
7: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno se zejména v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mly nebo nízká oblačnost. Během dopoledne se budou rozpouštět. Odpolední teploty stále velice příjemné, tak užívejte skvělé počasí až 24 stupňů Celsia.
5: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
9: Víkend
5: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
10: Krásné, dobré ráno. Lea s Filipem s vámi 7:03, tak nám napište, kdo s námi taky vstáváte, nebo usínáte, anebo pracujete, prostě ať už děláte cokoliv, taky s námi můžete cestovat a nebo nás ladit online. Díky, že jste s námi, sobota 3. října, nevím, kdy se to stalo, za chvilku jsou Vánoce, k tomu se dneska ještě dostaneme, tak hezké dobré ráno a jdeme hrát.
5: Hit Radio City Brno.

0: Imaginary Alex Warren, hezké dobré ráno, 7 hodin 9 minutek k tomu, s vámi Lea a Filip. Celý víkend nás čeká nádherné babí léto a já přemýšlím nad tím, proč se tomu říká babí léto, to je jak dědečkovo léto.
1: To já nevím.
0: Dědovo léto, proč babí léto?
1: Já to jdu najít.
0: Tak jo,
1: protože máme na to chvíli.
0: Někteří z nás už jsme schovávali zahrádky, že jo, malověrní restauratéři, tak prosím vás, má být nádherně. Český hydrometeorologický ústav, to jsem řekla hezky po rádu, to je strašný jazykolem.
1: To se vytáhla teď.
0: Slibuje 25 stupňů a oblohu bez jediného mráčku. Jenže když se podívám na počasí na příští týden, tak nám tohle vydrží tak do úterka. A najednou od středy 13 stupňů, 12 stupňů, 11 stupňů. Takže prosím vás, kamarádi, užijte si víkend, co nejlépe můžete. Užijte si toho nádherného počasí. Dobíte vitamin D a dobrou náladu, energii. K tomu samozřejmě náš playlist, co víc si přát. Ale proč se tomu říká babí léto?
1: Hele, já jsem chtěl využít AI, všemocný nástroj ano. moderní doby, a jako je to tak divně popsaný, že ani nevím, co to chci číst. Jo.
0: Řekni to.
1: Hele, tady je třeba napsaný... Mně to nedává smysl, ale přečtu, co píše AI. Původ v přírodě, pavučiny. Hlavním meteorologickým znakem tohoto období jsou jemné stříbřité pavučiny poletující ve vzduchu, na kterých se mladí pavouci nechávají unášet větrem, takzvané babí léto v biologickém stavu. Jako chápeš to?
0: Ne.
1: Co ta AI, takže přátelé...
0: To je porádu na mě strašně.
1: Nevěste AI, jo, ona nikdy se trošku jako zblázní, takže... My to najdeme zatím.
0: Tak hezké dobré ráno a pokud víte, proč se babímu léto říká babí léto, ale třeba Filipovo léto, nebo hitrádiové léto, nebo Lej léto, dědečkovo léto, proč je to babí léto? No, ale bude krásně a to je důležitý. Tak hezké dobré ráno, my jdeme hrát Forever in Love a taky Coldplay, Little Sims, Burna Boy a jejich We Pray za chviličku.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy a přišla nám krásná zpráva, proč se babímu létu říká babí léto. Krásné dobré ráno, Leonko a Filipe, no mně vždycky teda bylo říkáváno, že babí léto se tomu právě říká kvůli těm poletujícím jakoby vláskům, které připomínaly babičiny šedivé vlasy, proto babí léto. Konečně, hezky vysvětleno a nepotřebujeme k tomu AI.
1: No přesně tak, podepsala se posluchačka?
0: Počkej, tady v dalších zprávách vidím Ivča, tak asi posluchačka
1: tak Ivča. My oficiálně teď oznamujeme, že Ivča posluchačka Hitra je chytřejší než umělá inteligence.
0: Tleskáme, protože hrozně hezky napsaný. A je pravda, že já si vlastně vybavuju, že opravdu ty pavučinky lítají. Mně se stalo 2 dny zpátky, že jsem někde procházela a nejednou. A bylo to. Celý obličej babí léto, krásně vysvětleno. Za chviličku Pokáč, nebo taky Axwell Ingrosso, a nebo Katy Perry. Hezké ráno.
2: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 1/5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo.
5: MSV 2026.
4: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
6: Hit Radio. Hit Radio.
7: But I just can't be with you like this anymore.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Maxwell Ingrosso, More Than You Know. Teď už Filip Lejček a ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Německý mladík v Heilbronu oslavil své 18. narozeniny a možnost řídit bez dozoru tak divoce, že necelé 3 hodiny po půlnoci s autem plným 4 kamarádů nezvládl rychlou jízdu na kruhovém objezdu. Narazil do stromu, zdemloval vůz na totální škodu, ale celá posádka skončila v nemocnici jen s lehkými zraněními, ale zajímavé na tom je, že tady hned po 3 hodinách přišel o řidičský průkaz.
0: Tak opatrně za volanty a hlavně, že to dobře dopadlo.
2: V texaské obci došlo na začátku září ke kuriózní situaci, když tam bylo zavřeno místní policejní oddělení. Ve zdůvodnění tohoto kroku se mimo jiné píše i to, že trinidadští, respektive to je ta obec v Texasu, strážníci obyvatelům nepřinášeli žádný užitek a naopak jim prý spíše škodili. Na celostátní výstavě v novozélandském městě Taupo soutěžilo téměř 300 perfektně načesaných a hýčkaných morčat o titul šampiona. Unikátní akce přilákala stovky diváků a o vítězích rozhodoval v mezinárodní porotě také pozor český rozhodčí Jiří Kytner, který na protinožce dorazil posuzovat kvalitu srsti, barvu i celkový zdravotní stav těchto oblíbených hlodavců.
0: Měl jsi někdy morče?
2: Ne, neměl, ale chtěl jsem ho a jsem rád, že rodiče mi nedovolili každou věc, kterou jsem chtěl.
0: Já jsem taky morče nikdy neměla, já jsem měla křečka a taky to nedopadlo moc dobře.
2: Já, ty jsi to říkala před chvíli, já bych to radši do rádia nepublikoval.
0: No, vysála jsem ho vysavačem, ale úplně nechtěně, protože by utekl a prostě, no, stalo se to, ale už je to strašně.
2: A to už nešel z toho sáčku vyndat.
0: On to nepřežil.
2: On to nepřežil, tak budíš jemu zem lehká.
0: Je mi normálně smutno. Po tom křečkovi.
2: Amen.
0: Jdeme hrát muziku. Bože, já jsem si na to fakt teď vzpomněla, já nevím, mě bylo 12, 13, je to tak, fakt strašně
2: tak
0: dlouho.
2: Tak si kup odpoledne novýho, jo?
0: Ty křečku.

0: Jason Derulo, Take You Dancing. Hezké dobré ráno, pojďme se podívat, k čemu se váže den 3. října, kdo dneska slaví, co se dneska děje. Tak přátelé, Světový den úsměvu. To tady u nás na Hit Radio funguje, protože my se tady docela nasmějeme, co Fildo?
1: My se smějeme neustále tady. A hlavně, víš, co se mi líbí?
0: Ne.
1: Že my neustále hledáme nějaký otázky, že hlavně tebe dneska napadlo prostě nějaký téma, víš? Hledali jsme prostě, co to vlastně vůbec znamená babí léto, kde to vzniklo, jo? A předtím se mě taky ptala, kolika let se vůbec dožívají morčata, tak jsme se na to podívali. Já jsem se vlastně tady dneska jako vzdělal, protože já jsem
0: obohacující
1: typoval...
0: Obohacující ráno.
1: No přesně, já jsem typoval, že křečci se dožívají 5 let.
0: Ano.
1: A pravda je, že ty nejdéle žijící 3,5 roku, tak aby i vy jste byli obohaceni o tuhle informaci.
0: No, aby toho nebylo málo, tak přidáme ještě to, že dneska je jakýsi den přítele, boyfrienda. Tak holky, ženy, dívky, svým partnerům, pokud někoho máte a nejste single ladies, to bychom si taky mohli zahrát Beyoncé, tak prosím vás, obejměte je, dejte jim polibek navíc. Oslavujte to, že se máte, že se probouzíte s ním, že usínáte s ním a prostě, že jste milovány. Co si, Ježíš, až hlas mi z toho přeskočil. Milovány, chtěné, prostě krásné pro ty vaše polovičky. A pánové teda, no, tak všechno nejlepší, Fildo, všechno nejlepší. Ty jsi takovej můj rádiovej parťák.
1: Děkuju.
0: Boyfriend, tak můžu ti říkat boyfriend?
1: Jo, říkaj mi boyfriend. A to je taky určitě nějaká písnička.
0: Myslím, že od Justina Biebera. Každopádně za chvilku Benson Boone, Lucenzo Don Omar, dáme si troška léta, Densko Duro a spousty dalších skvělých hitů. A kdo ví, jestli nepřijdou i kabáti.
2: S mým hlasem mi pomohla AI.
3: Puf, puf, mňau.
2: Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.

0: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal jsi mi svíčky pro naše večery. A dokonce si vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
1: Karle, prosím tě, přestaň mluvit s tím monitorem. Je to jen e-shop.
0: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
2: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. azpapír.cz

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Krásnou sobotu, je 8 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. V Pražském národním divadle dnes předají ocenění 20 laureátům Centálie. Ceny se udělují za mimořádné jevištní výkony v Česku, v činohře, v opeře, v oboru baletu, tance a pohybového divadla a v oboru muzikálu, operety a podobných žánrů. Tentokrát za období od 1. července 2025 do 30. června letošního roku. Od roku 2020 se oceňují také samostatně mimořádné umělecké jevištní výkony v oboru alternativního divadla a v oboru loutkového divadla. Druhý pilot společnosti Fly Dubai, který se podle vyšetřovatelů ve středu pokusil během letu do Tel Avivu záměrně zničit letadlo, kde bylo 182 lidí na palubě, měl už dříve zákaz létat v rodném Ománu. Tamní úřady mu letectví zakázaly kvůli obavám z extremismu. Přesto ho později zaměstnali aerolinky ze Spojených arabských emirátů. Muž během letu napadl kapitána a katastrofu se ale naštěstí podařilo odvrátit. A pojďme také na hokej. Nově jmenovaný český kapitán Bostonu David Pastrňák přispěl v NHL dvěma asistencemi k vítězství hokejistů Bruins na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení. Za Boston nastoupil také Pavel Zacha a po Pastrňákovi strávil na ledě ze všech útočníků Bruins nejvíce času, téměř 22 minut a měl 3 střely na branku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
2: Den architektury si můžeme až do středy užít v Brně, Ivančicích nebo v Ostopovicích na Brněnsku. Celorepubliková akce přibližuje architekturu a prostředí, ve kterém žijeme, protože letošní ročník má název Bydlím tady jsem. Zájemci se během prohlídek mimo jiné dozvědí, jak vznikaly jednotlivé domy a čtvrti z Brna. Jitka Valášková.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Dnes přes den bude většinou jasno nebo skoro jasno, teď po ránu ještě počítejte s mlhami, tak pozor hlavně na silnici. Odpolední teploty však budou opět fantastické, maxima až na 24 stupních Celsia.
0: Bylo to jen tak tak, ale zvládli jsme to. Je tady víkend. Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
3: Krásné dobré ráno, pokračujeme dál 4 minutky po 8. Za chviličku pro vás máme skvělý tip, kam třeba dneska celá rodinka vyrazit. Do té doby Imagine Dragons anebo Sam Feld a Jonas Blue.
0: Hit Rádio City Brno.

0: hezké dobré ráno. Imagine Dragons, 8 hodin, 8 minut, hezké dobré ráno. Sobota, 3. října a my se podíváme, kam by jsme dneska všichni společně mohli vyrazit. Máme tady totiž s Filipem pro vás skvělý tip. Na 7 místech Česka se dneska můžete podívat do lesů obnovených po kůrovcové kalamitě z roku 2018 až po rok 2021. Určitě si to všichni pamatujeme. A akci Den lesů nové generace pořádá státní podnik Lesy České republiky. A vzhledem k tomu, že dneska má být opravdu krásně, takové to typicky babí léto, tak návštěvníkům mimo jiné nabídne komentovanou prohlídku. Ukážou vám lesnickou techniku, včetně dronů, předvedou práci s motorovou pilou a taky práci stromolezců, anebo nabídne výroby ze zvěřiny jako pochutinu. A aby toho nebylo málo, tak samozřejmě je to pro celou rodinu, myslí se i na ty nejmenší návštěvníky. Pro děti lesníci připraví programy lesní pedagogiky. Tak pokud vás zajímá více informací a kde tohle všechno probíhá, mrkněte se na webovou stránku sázímelesinovegenerace.cz a tam najdete pro vás tu nejbližší akci.
1: Hit Radio City Brno.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, v muzice pokračujeme i za moment, čeká nás One Direction, což je z kapela, ano, což je skupina, která už vlastně dneska neexistuje, ale my si na ně rádi zavzpomínáme. A taky bude jedna z nejbohatších zpěvaček, která se letos vdala, Taylor Swift, tak si na to počkejte.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Criminal Official. Hit Radio s vámi taky Lea s Filipem a dáme si za chviličku, za moment, za pár vteřin ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, podíváme se na tři zajímavosti ze světa. Například vyhřívané lavičky nainstalovalo město Skellefteå na severu Švédska. Sloužit mají především seniorům a lidem čekajícím na místní hromadnou dopravu během dlouhých zim. Lavičky se automaticky aktivují při nízkých teplotách a využívají energii z místních obnovitelných zdrojů. Radnice uvádí, že provoz je energeticky úsporný a dlouhodobě udržitelný. Nechcete opustit pohodlí gauče, ale chcete kempovat? Nový trend to umožňuje. Ve velkých městech se otevírají VR kempy. Zaplatíte za hodinu v prázdné místnosti s klimatizací a sluchátky a můžete virtuálně tábořit na Mount Everestu nebo si opékat buřty v pralese. Skutečné buřty jsou zakázány z bezpečnostních důvodů. No a italská policie může snadněji postihovat vyhazování cigaret či jiného odpadu z auta. Počítá s tím vládní nařízení, které začalo platit o víkendu. Pro uložení pokuty už nebude nutné přistihnout automobilistu příčinu. Za vyhození cigarety hrozí sankce až 47 tisíc korun.
0: A my jdeme hrát. Lucie, Lenka Dusilová, jsem tak hezké, dobré sobotní ráno.

0: To Me Free, Hit Radio s vámi, hezké dobré ráno. Filipe, přátelé, kamarádi, víte, co je to kamínkování? Víš, co to je?
1: Ne, vůbec nevím.
0: Fakt ne?
1: Ne, napadají mě jedně takový ty kamínky, jak se na ně kreslejí ty obrázky.
0: Ano, je to ono, to je přesně to, když pomalujete kamínek, napíšeš na něj třeba i nějaký vzkaz a necháte ho na nějakém hezkém místě a pak ho prostě někdo najde a odnese zase někam jinam, tak to známe. Určitě jsme někdo někdy takový kamínek viděli, potkali, mně se dokonce stalo to už dvakrát, že jsem takový kamínek našla. No a existuje ještě jedno kamínkování, které pořádá Super Zoo, kde namalujete kamínek, donesete ho do jedné z jejich prodejen a jiní lidé si ho koupí. No a peníze jdou samozřejmě na psí útulky. A proč o tom mluvíme dneska? Tak ta kampaň totiž dneska končí. A my jsme pro pejsky zatím vybrali přes 4 miliony korun. To je prostě boží. Vy všichni jste boží, kdo jste k tomuhle přispěli, tak prosím vás, dneska ta kampaň končí. Tak kdo ještě můžete, přijďte do Super Zoo, namalujte nějaký kamínek, tam se prodá, prostě to je tak hezký. A já vím, že naši posluchači, když o něco jde, tak se umíme všichni semknout a pomáháme společně. Takže prosím vás, pojďme podpořit psí útulky. Namalovat kamínek, tam se prodá a veškerý výtěžek tam půjde. To je krásný.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
4: A právě tady vzniká Brno 1.
7: Nová čtvrť od renomovaného developera TSN.
4: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
7: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
4: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
7: Více na www.brno1.cz.
4: Bydlení na plný plyn.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt Vokolo Príglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprieglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Auto Pokorný, Merel, skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt Vokolo Príglu.
1: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
2: Sharon. Hi, this is Madonna.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Lidé, kteří v listopadu nebo prosinci splní podmínky pro penzi, si polepší, když odchod z práce o pár týdnů odloží. Vyčkají-li na nový rok, budou pak každý měsíc dostávat o několik set korun více, než kdyby přestali pracovat už letos. U vysokých příjmů může být rozdíl navíc daleko větší. Do davu fanoušku rugby v australském Newcastlu severně od Sydney vyjelo v sobotu ráno auto. Zranilo 10 lidí, včetně několika dětí. 5letá dívka a 67letý muž jsou v kritickém stavu. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na místní policii. A pojďme také na sport. Český tým narazí ve třetím kole Ligy národů na nejtěžšího soupeře. Svěřenci trenéra Santiago Denie se po dvou porážkách střetnou v Ovieru se Španěly, posledními mistry světa a Evropy. Výběr La Rocha má plný počet bodů a navíc drží rekordní sérii 40 zápasů bez prohry v základní hrací době. Přímý přenos utkání Španělsko-Česko s předzápasovým studiem můžete sledovat na ČT Sport v sobotu, tedy dnes od 20 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Máte rádi kočky? Oslavte tak v neděli Mezinárodní den zvířat v kočičí kavárně v brněnském domě pánů z Lipé. Čeká vás kočičí pohádka, dobročičí second hand a spousta dalších zábavných věcí. Výtěžek akce poputuje charitativnímu kočičímu spolku Kryšpín, který pomáhá opuštěným kočkám. Z Brna Jitka Valášková.
6: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: Dnes bude přes den většinou jasno nebo skoro jasno, teď je po ráno, počítejte s mlhami tak opatrně, hlavně na silnicích. Odpoledne si však užijete opět skvělého počasí, bude až 24 stupňů Celsia.
7: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život.
8: A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděší na Hit Radio.
9: Hezké dobré, teď už sobotní dopoledne, minutku po deváté, s vámi Lea a taky Filip Lejče.
4: Krásné ráno.
9: Dopoledne.
4: Ne, je ráno.
9: Ráno už bylo za námi.
4: Dobře.
9: Už dvě hodinky ráno vysíláme, tak teď už je dopolko. Každopádně narozeninová ruleta se těší na někoho z vás. A dneska tam máme voucher v hodnotě 5000 korun a můžete to využít vlastně úplně na cokoliv. Více dozvíte za chviličku, protože teď přichází pes, který nekouše, to je Pitbull. A Mark Anthony, tak si to pojďme dát právě teď. Tak hezkou sobotu.
7: Hit Radio City Brno.

0: Sobota 3. října, hezké dobré dopoledne. Taky to kolem vás všechno chrchlá, sípe a kňučí, že někoho třeba škrapká v krčku. Co, Fildo, jsi zdravej?
1: Já jsem pojď, ale musím to teď zaklepat na dřevo, nebo z čeho tady máme ten pultíček, aby se mi to nestalo. Je to hned? Je to lusknutím prstů?

0: nemoc přechodí, i když má 40 horečky, a uklidňují se jenom tím, že si před spaním, nevím, natřou třeba hruď sádlem, jak nás to učila babička. Ale ne nadarmo jsou ty babské rady. Já třeba do dneška díky babičce a vlastně i mýmu taťkovi piju čaj z vlašáků, to znamená z těch skořápek vlašských ořechů. A nebo čaj s máslem.
1: Tak to neznám vůbec.
0: Neznáš? Tradiční domácí lék na bolest v krku je čaj s máslem. Černý čaj a do toho jenom prostě opravdu, já nevím, plátek másla dát si do malého šálečku a pomáhá to při kašli a nachlazení a hlavně na tu bolest krku. A nebo jako zdroj rychlé energie a prostě je to super. Fakt vyzkouší to a je to i dobrý.
1: Mám to teda vyzkoušet, i když kašel nemám, funguje to jako prevence třeba proti kašli?
0: No spíš, když tě třeba i bolí v krku, nebo když máš unavený hlasivky, prostě něco se ti tam děje. Opravdu čaj s máslem, vygoogli si to a uvidíš. A odvar proti kašli, povařit z kořápky z asi 10 vlašských oříšků a v půl litru vody po dobu 15 minut, nechat to chviličku vylouhovat, osladit medem a prostě ten čaj je za prvý strašně dobrý. Ty si asi nedokážeš představit, jak takový čaj chutná, viď? Možná i naši posluchači, anebo naopak, to někdo zná, protože tenhle čaj pomáhá při suchém i vlhkém kašli, takže teď je období vlašských ořechů. Já jsem zrovna minulý týden dostala do hlavy kaštanem, tak jsem si tak vzpomněla, že bych mohla dostat i vlašákem do hlavy.
1: Přijdeš mi nějaká probraná dneska konečně z letargie.
0: Takže prosím vás, dejte nám vědět vaše babský rady, co vám pomáhá na nachlazení, nebo máte něco vyzkoušeného, osvědčeného, můžeme se všichni inspirovat vzájemně a my si jdeme hrát zase další skvělou muziku. Teď už Miley Cyrus. Let's go. 777-937-777, číslo k nám do studia.
2: Is on.

0: Hezké dobré dopoledne, Hit Radio stále s vámi. Dneska pro vás máme narozeninovou ruletu, ale jakmile uslyšíte výzvu, tak volejte. Teď ta výzva ještě není, trošku to uděláme takový napínavější, tak si na to chviličku počkejte.
1: Když uvidíte Albert Nebyl, nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Děl z toho nervy, tak začal být.

0: Rihanna, Diamonds, Hit Radio s vámi. 9:30 je tady, tak právě teď volejte 800 937 937, protože tady čeká dáreček v naší narozeninové ruletě pro někoho z vás. Tak já se ptám, koho pak máme na telefonu? Halo, halo, hezké dobré dopoledne.
1: Krásné ráno, Leono.
0: Dobré
1: zdravím,
0: ráno.
1: Kdo Hit Radio. Jsem se dovolala. Já už jsem tady připravená, že odcházíme na houby a říkám, počkáme. Mám tady vnučku, říkám, počkáme, já to zkusím ještě a ono to vyšlo.
0: Ježíš, vy jste milá. Tak, normálně vy jste tak strašně pozitivně naladěná, to je krásný.
1: Já mám strašnou radost, že vás slyším, to bude vám, ale ono.
0: Ježíš, vy jste láska. Tak Renatko, prozraďte, kdo má ve vašem okolí narozeniny?
1: Moje nejlepší kamarádka Adéla.
0: Adélka, dobře, zeptám se na ten datum, nebudeme se ptát na věk.
1: Na datum, je to včera.
0: Je to včera, takže 2.10. Já už to tady zadávám do našeho chytrého počítače a jdeme na pravidla. Renatko, my vám tady s Fildou zahrajeme 3 hudební ukázky z datumu 2.10. Jsou to hity, které ovládaly hudební žebříček světových hitparád. Na vás bude jeden z těch songů si vybrat. Takže jdeme na to?
1: Ano.
0: Nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, takže když zazní song, řeknete chci, nechci a pokračujeme. Jo?
1: Ano.
0: Tak
1: ano.
0: Jdeme na to.
1: Jo, to chci, tu miluju. Tak to je neskutečný. Vypním se moje láska.
0: Ježíš Maria, vy jste zlatá normálně.
1: Zazmej do nebe.
0: Nechcete tady pracovat u nás v rádiu, vy máte normálně tak pozitivní nakažlivý smích.
1: No vždycky nejsem tak pozitivní, ale relativně většinou, jo. Asi by mě to bavilo, no.
0: No 100%, máte na to obrovský potenciál.
1: Děkuju.
2: No tak možná příští víkend rovnou na zkoušku, že bychom sem Renatku vzali. Hele, dáme 2 testovací hodiny, když uspěje, což já nepochybuji, jak tady s náma bude až do konce vysílání.
0: Renatko, jste skvělá, takže určitě Whitney Houston zahrajeme a teď máte taky ten správný čas, abyste Adélce mohla sdělit cokoliv máte na srdci, popřát jí k narozeninám, pojďte na to.
1: Dobře, Adélo, zlato moje, buď pořád taková, jaká jsi, úžasná, pozitivní, miluju tě, jsi moje sluníčko, všechno nejlepší.
0: A my normálně milujeme vás. Tak to se mi ještě nestalo, aby jsme takhle celou narozeninovou ruletu prosmáli. Je to skvělý. Já vám moc děkuju za vaši energii. Každopádně máme tady dáreček a to je voucher od Slevomatu na 5000 korun. Kam na výlet, kam na véču, kam za odpočinkem, relaxem, wellness, masáže, prostě cokoliv.
1: Wow, děkuju.
0: Tak si to s kámoškou doufám užijete. Ještě jednou, Renatko.
1: Užijeme, to si neumíte představit.
0: Co všechno můžete zažít. Stejně tak naši posluchači a já

0: Crying. Aerosmith právě teď z éteru Hit Rádia. Přátelé, kamarádi, za minutku 9:45, to znamená, že my dneska výjimečně budeme hrát o hodinku dříve vaše hity na přání k vaření, protože od 11. hodiny nás čeká podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou a Patrikem Hartlem. Já miluju jeho smích, takže těším se, to si poslechneme společně, ale po 10. hodině vy budete rozhodovat o tom, co naše Hit Rádio pro vás bude hrát, čím vám uděláme radost, koho pozdravíme, komu řekneme za vás, že ho máte rádi, anebo můžete vysílat i s námi. Napište nám na 777-937-777, co chcete slyšet, pro koho chcete věnovat váš vzkaz a třeba co dneska budete baštit, vařit, venku bude nádherně, tak vyražte někam na pěkný výlet a pište si a po 10. hodině se uslyšíme. Teď už Buddy Rocker, Cyril anebo Lana Del Rey.
1: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
2: Laminátovou.
1: A voděodolnou.
2: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandi a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.

0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z Lievito Madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z Lievito Madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
3: This is Ava Max. All the hits.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, za chviličku 10. hodina, další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Záchranáři začínají nově poskytovat psychickou podporu laikům, kteří pod vedením operátorů tísňové linky vedli resuscitaci. Jako první to do praxe zavádí záchranná služba Středočeského kraje. Tři její členové zatím uskutečnili přibližně 200 podpůrných telefonátů. Dotyčného kontaktují sami interventi a nabídnou mu pomoc. Kdo si chce na podzim prodloužit léto, může vyrazit do světa za velmi výhodné ceny. Letenky do exotických destinací totiž spadly na předcovidovou úroveň. Zpáteční let do Thajska pořídíte v říjnu zhruba od 10 000 korun. Cesta přes Atlantik do San Francisca vyjde přibližně na 12 000. A v nabídce jsou i levné lety do Karibiku nebo do Jihoafrické republiky. Podzimní měsíce navíc v řadě vzdálených míst znamenají konec hlavní sezony. Menší davy turistů a nižší ceny za ubytování. A pojďme také na okruhy. Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval v kvalifikaci na Velkou cenu Japonska skvělé druhé místo v kategorii Moto 2. Český reprezentant přitom během bojů o pole position hned v úvodu upadl a v kačírku ukončil své první měřené pokusy. Na trať se ale stihl vrátit a v závěru kvalifikace zajel druhý nejrychlejší čas. Na vítězného Španěla Izana Guevaru ztratil pouhých 50 tisícin sekundy. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Výjimečné zážitky nabídne dnes den otevřených dveří v brněnských Medlánkách. V dílnách dopravního podniku zblízka poznáte, co obnáší výroba, opravy a údržba tramvají a tahákem bude pohled na rozpracované tramvaje Drak přímo při jejich stavbě. Čekají nás také komentované prohlídky z Brna. Jitka Valášková.
7: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Dnes a to zejména odpoledne můžeme očekávat jasno až polojasno. Pokud jste plánovali nějaký výlet, tak to udělejte rozhodně dnes. Odpolední maxima až 24 stupňů Celsia.
8: Dneska nejsme v práci. Dneska nejsme ve škole. Dneska máme volno. S Hitrádiem a Leonou Děnděši.
9: Hezké dobré dopoledne, pokračujeme dál. Hity na přání k vaření startují právě teď. Napište si o song, který byste rádi slyšeli z éteru, k tomu nějaký vzkaz. A třeba i to, co dneska budete vařit k obědu. Ať se můžeme inspirovat vzájemně. Tak jdeme na to.
8: Hitrádio City Brno.

0: Hity na přání k vaření, jedeme dál. Mrkneme na vaše SMSky, píše nám tady posluchačka Marťa. Krásnou sobotu, Leonko. Ráda bych nechala zahrát nějakou českou píseň, úplně mě nenapadá jakou, ale ty určitě něco vybereš. Jsem dnes trošku citově rozhozená, vezli jsme dceru o 2:30 ráno na autobus. Se školou jela na týden do Anglie. Ona asi neposlouchá, ale já jí nahrávku třeba pak pošlu. Jsi také máma, tak to určitě znáš. Krásnou sobotu, Marťa. Poslouchám a vařím dušenou mrkev, vepřový plátek a nový brambor. Ty brďo, Filipe, něco českýho máme zahrát. To je vždycky nejhorší, když posluchači chtějí, abych já vybrala píseň. Ale já jsem včera byla na koncertě 90-kového boybandu Lunatiku. Šla jsem kluky podpořit. A ty hity jsou prostě nesmrtelný, tak tě napadlo, co dát jejich píseň?
1: No můžeme dát, já jsem zrovna nedávno poslouchal i s klukama zajímavý podcast, tak ano. Se mně to líbilo, jak tam vlastně vzpomínali a vyprávěli tam vlastně to, jak po nich letěly holky, jak to bylo vlastně jako strašný a vlastně i neúnosný chvílema, tak se mi to hrozně líbilo a taky jsem si zapomínal, jak i jako já kluk jsem Lunatic měl takovou obrovskou samolepku na takových těch bílejch dveřích, co dřív byly v panelácích, že jo, takže...
0: A kdo se tě z nich líbil nejvíc?
1: Počkej, jak jako líbil, jak to myslíš?
0: No nevím, prostě kdo tě jako zaujal nejvíc těch kluků. 4 týpci, odlišné povahy.
1: To já jsem to takhle jako neřešil.
0: Já jsem milovala toho, Davida. Takhle a dneška jako, vypadá úplně jinak.
1: Aby bylo jasno, tak líbily se mi holky normálně, jenom prostě jako Lunatic poslouchal jako každej. Ale ano. Asi mi utkví v paměti Aleš Lehký, no tak přece jenom je to i náš kolega moderátorský. Není?
0: Už není. Dlouho no, není už.
1: No to je jedno, ale tak
0: ale byl moderátora dělá. Ale byl součástí dlouho ano. Tak jo, dáme si Lunatic. Ať je hudba tvůj lék, přátelé. A co bude dál na vás? Ať je

0: Damiano David, The First Time. Posloucháte Hit Radio? A hrajeme vaše hity na přání. Jinak tomu nebude ani teď. Napsala nám tady Lenka. Ahoj Leontýnko, moc ráda tě poslouchám, mám strašně moc ráda tvoji energii. Pozdravuju také Filipa. No, Filipku, podívej.
1: No, tak já budu nakonec ještě slavnej na starý kolena.
0: Dneska vaříme, co dům dá, ale vypadá to na nějakou tu poslední letní grilovačku, teda už podzimní grilovačku. Prosím, zahraj Bill Medley a Jennifer Warner's Time of My Life. Uděláš nám tím velikánskou radost. Bylo by to pro vás do studia a taky pro všechny posluchače.

0: Čo Hit Rádia. A Leonko, ty seš naše sluníčko. To je hezký. Ještě když to napíši zase ženská ženě, tak je to o dost příjemnější, než když to říká muž.
1: No, začíná to vypadat, že seš nějaká moc oblíbená. Přátelé, napište Leonce taky třeba, co vám na ní vadí. Ať to jako proberem trochu, že jo, tady.
0: Protože
1: ona, pak tady vždycky chodí jak vlastně jako po chodbě v rádiu a normálně jí prší do nosu ještě, že má nad sebou vlastně strop.
0: Proč kecáš?
1: No jako je to pravda.
0: Víš, že taková nejsem,
1: kecáš. Jsi trošku už doslova tak jako na hrušce takzvaně. Ne, já si dělám legraci, Leonka je samozřejmě skvělá a musím potvrdit, že ten příval té pozitivní energie tady je i mimo to, když vypne mikrofon. Samozřejmě některé dny jako nejsou zalitý sluncem, takže i nějaký krize jsme si tady zažili, že?
0: Zažili.
1: Víš, že tady už spolu budeme 3 roky.
0: No to je strašný, anebo jak jsem plakala, jak jsme přinesli ty kapesníčky.
1: To je pravda, to je
0: to byla
1: pravda.
0: Kauza, ale nebudem se k tomu vracet.
1: No
0: každopádně, přátelé, kamarádi, ano, my vám chceme dělat radost hudbou a když máme tu možnost vám splnit nějaké to hudební přáníčko, tak od toho jsme tady a moc rádi. Prostě baby ani posluchačka Lenička nebudou sedět v koutě, tak přesně tohle si dáme za moment. Taky bude Macklemore, Ryan Lewis a možná i něco dalšího, tak si na to počkejte. Hezké dopoledne.

0: Užitkář!
1: Hej, brácho, nadechni se. Vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
0: Fakt? I věci do školy?
2: Jasně. azpapír.cz. Od psacích potřeb až po úklid.
1: azpapír.cz. Ráj pro každého šíleného papírníka. azpapír.cz.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.

0: krásnou sobotu. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Can't Hold Us. A teď někoho z vás bychom s Filipem chtěli na telefonu. Volat nám můžete na 800 937 937, pokud si chcete zavysílat s námi, poklábosit s námi, pokecat, jaký máte víkend a hlavně někoho skrz éter Hit Rádia pozdravit. Tak linka je aktuálně volná 800 937 937 a my vám taky splníme i nějaké to hudební přáníčko, abychom vám našim posluchačům udělali radost. Tak halo, halo, kdo je tam?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, slyším mladý hlásek.
1: Jo.
0: A kdo tam je?
1: Tady Eliška.
0: Eliška, Elinko, a kolik pak ti je let?
1: 13.
0: Tak to chodíš do sedmičky, do osmičky?
1: Do sedmi.
0: Do sedmi třídy. A jaký to je ve škole ta sedmá třída?
1: No, je to trochu těžší, ale jinak dobrý.
0: Dá se to zvládnout, že jo?
1: Mm-hmm.
0: A co pak děláš dneska?
1: Teďko pomáhám babi vařet.
0: Ježíš, to je skvělý. A co vaříte s babičkou?
1: Karbanátky s bramborovou kaší.
0: Ježíš, Filipe, pomoc!
2: Karbanátky ty mám snad ještě radši než řízek.
0: Že jo, no, normálně bychom si dali s váma, tak to určitě bude dobrá pochoutka dneska. To si moc šikovná, že babičce pomáháš. A co vám takhle zahrajeme, holky, aby vám ta práce a vaření šlo hezky od ruky?
1: To já bych chtěla pro babičku a pro dědu zahrát to Hotel California.
0: Ježíš, to je krásný. A tam máš i dědečka taky, jo?
1: Jo.
0: Takže víkend u babičky.
2: Hotelka.
1: Jo.
0: Tak jo, takže to zahrajeme babičce a dědovi. Jak se jmenují, Eliško?
1: Hana a Jaroušek.
0: Dědeček Jaroušek, ježiš, to je hezký, a babička Hanička. To je krásný, tak je moc pozdravujeme. Máš je tam někde u sebe?
1: Jo.
0: Ahoj babičko, ahoj dědečku.
3: Ahoj.
0: Moc vás zdravíme, máte úžasnou vnučku. Elinko, co bys chtěla dělat, až budeš velká?
1: Ne.
0: Ještě nevíš? Ještě máš času dost, tak ať se vám ten oběd podaří a Hotel California.
1: Jo.
0: Posíláme za vámi. Ahoj, naschledanou, babi, dědo. Ahoj. Ahoj, Elinko. To bylo roztomilý. I takhle mladí posluchači k nám volají. Já mám vždycky takovou radost. Takže děkujeme, pište si dál, co chcete slyšet z éteru Hit Rádia. Hezkou sobotu.

0: den pro Aničku z Prahy 3, řidičku tramvají, tak já doufám, že to udělalo velkou radost, která dneska bude baštit to, co si navařila včera. Každopádně pokračujeme dál, chtěli jste Coldplay Paradise, bude Sean Paul, Dua Lipa, anebo taky Sofia Mešmeš, jak přespíval hit Léto s tebou z filmu Bobule, tak se máte na co těšit. A potom po 11. hodině podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou, kde dnešním hostem bude Patrik Hartl. Tak si to vyslechněte, já se na vás budu těšit zase za chviličku a díky, že posloucháte Hit Radio.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Kam utíkáš?
1: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
0: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H plus M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
1: A rolety mají taky?
0: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
1: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
2: H plus M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
3: www.ham.cz.
4: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt v okolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt v okolo Prýglu.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásnou sobotu, minuta po 11. a další zprávy, vítejte u nich. Čistě rostlinná strava může být nutričně dostatečná a je zdravá pro ty nejmenší děti, pokud je dobře naplánovaná a správně doplněná o potřebné látky. Ukazují to předběžné výsledky rozsáhlého českého výzkumu, který dlouhodobě sleduje dopady veganské stravy na lidské zdraví a střevní mikrobiom. Podle autorů studie rostou dětem na veganské stravě normálně a nemají vyšší riziko zdravotních problémů. Australské aerolinky Qantas spustí v polovině roku 2028 novou ultradálkovou linku, která přímo propojí Sydney a New York. Přímý let potrvá zhruba 18 hodin, čímž cestujícím ušetří víc než 3 hodiny oproti dosavadním trasám s přestupem. Pro tyto extrémně dlouhé lety v rámci projektu Sunrise počítá společnost s nasazením speciálně upravených Airbusů, které nabídnou nadstandardní prostor a speciální zóny zaměřené na pohodlí a zdraví cestujících. A pojďme na tenis. Obhájce titulu Carlos Alcaraz čelil ve druhém kole turnaje v Tokiu 4 setbolu Matea Arnaldiho. Všechny odvrátil a po dramatické úvodní sadě zvítězil 7-6 a 6-1. Italský tenista přitom vedl v tiebreaku úvodní sady už 6-2. Dalším Alcarazovým soupeřem bude ve čtvrtfinále Kanaďan Denis Čapovalov. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Den architektury si můžeme až do středy užít v Brně, Ivančicích nebo v Ostopovicích na Brněnsku. Celorepubliková akce přibližuje architekturu a prostředí, ve kterém žijeme, protože letošní ročník má název Bydlím tady jsem. Zájemci se během prohlídek mimo jiné dozvědí, jak vznikaly jednotlivé domy a čtvrti. Z Brna Jitka Valášková.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
7: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne jako malované na výlety. Možná i nějakou tu podzimní grilovačku, bude až 24 stupňů Celsia.
9: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
10: 4 minutky podcast s Bárou Divišovou, kde dnešním hostem je Patrik Hartl. Tak si ho užijte a my se slyšíme za nějakou chviličku. Tak příjemný poslech.
9: Hit Radio City Brno.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Patrik Hartl. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Patrik Hartl je především sympaťák. Já jsem ho tady chtěla popsat jako spisovatele a autora nejprodávanějších románů, českých románů o vztazích. Nicméně sympaťák je prý výstižnější. Vítejte ještě jednou.
1: Dobrý den.
0: A teď ty tři věci, které jste o něm možná nevěděli a vědět byste určitě měli. Autor malého pražského erotikonu má za celý život jednu jedinou partnerku, se kterou je 34 let. Andulka má skutečnou předlohu a nebyla to Andulka, to je tato kniha, o které se taky budeme povídat, a potrpí si na disciplínu a má naplánováno do roku 2032, říkám to správně,
1: ano,
0: co budete dělat?
1: Práci.
0: Nebo co máte vlastně naplánováno?
1: Práci.
0: Nic jiného
1: neplánuju. Co budu psát nebo co budu režírovat?
0: A to mě překvapuje, že nic jiného neplánuje, to proto, že když jsem poslouchal nějaké rozhovory s vámi, tak ono to vypadá, že chcete mít všechno pod kontrolou.
1: Je to tak. Jako, chci mít všechno pod kontrolou, plánuju věci, ale teď mě v životě nečeká už nic tak zásadního. Děti už nebudeme mít. Super.
0: Jakože nejosobistějšího smíchu. Tak.
1: Čili já vlastně osobního neplánuju nic tak daleko dopředu. Moje žena organizuje veškerý můj volný čas. Já jako neorganizuju svůj volný čas, protože chci, aby byli ostatní spokojení a já jsem měl klid. A to se dosáhne, pokud žijete s manželkou a dcerou, tak to se dosáhne tehdy, když přestanete o čemkoliv rozhodovat. Takže já se dozvím, co budu dělat o víkendu, dovím se i, co budu dělat o dalším víkendu, nebo co bude v létě, nebo co bude v zimě, nebo co budu dělat večer. A tomu se snažím přizpůsobit a jsem šťastný, že za to nenesu zodpovědnost, takže to neplánuju. A plánuju jenom tu práci, které je ale hodně, takže toho volného času je významně méně než té práce a tu práci tu musím plánovat dopředu, protože prostě vlastně mám v hlavě tolik nápadů, že je potřeba je nějak zorganizovat, aby se na ten svět dostali, abych na ně měl prostor, no, ale jinak já bych vlastně toužil nic neplánovat. Chtěl bych žít bez plánu. Chtěl bych žít tak, že ráno vstanu a řeknu si, co budu dělat. A tak to vůbec nezažívám nikdy.
2: Hit Radio City Brno.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Patrik Hartl.
1: Vy jste v některém z rozhovorů o sobě říkal, že, vlastně ta že je pro vás hrozně důležitá disciplína. Že kdybyste vlastně sám sebe nedisciplinoval, tak že by vlastně to možná vypadalo, kdybyste byl jeden velký gejzír nějakých vlastně nápadů, nějakých kreativních počinů, které by nebyly zorganizovaný.
2: Já jsem divoký, já jsem pankáč. Hrozně hodnej a laskavej, ale pankáč a energie ve mně je hodně a kdybych nemohl pracovat, tak polezu pozdí. A nebo budu jezdit hrozně rychle autem, nebo prostě budu dělat nějaký dobrodružné věci, které jsou nebezpečné, buď to pro mě, nebo pro okolí. Takže já potřebuji zapřáhnout hlavu, potřebuji dát potravu svému mozku, protože on je zlobivý. A je jako laskavý, ale fakt divoký. Takže já mám hodně energie, hodně pracuju tím pádem a jako čekám, kdy se stane to, že ta energie začne ubývat a začnu se sklidňovat. A to se zatím vůbec neděje. Byl bych radši, kdyby se to už postupně dělo, ale neděje se to. Takže já vlastně potom se někdy cítím utahanej sám sebou. Jo, protože prostě jsem takový bulldog, který pořád jako táhne a tlačí a zmítá nějakými představami a sám vevnitř jsem vlastně vyrovnaný díky tomu, že pracuji a díky tomu, že tolik energie dávám do příběhu, který nejsou reální. To znamená, nepotřebuji potom sám nic zažívat a to je dobře. Já bych zlobil. Já nevím, co bych dělal, protože jsem v té situaci nikdy nebyl, ale cítím, že bych sám se sebou na dovolenou radši nejel.
0: Není dobré nechat to bezprizorně.
2: Bojí, co se tam bude.
0: Do toho roku 2032 máte jistotu, že ta energie bude dostatek na to,
2: co máte naplánováno? Já mám tolik energie, že to není problém. To není problém. Problém je, aby se mi neutavilo tělo a aby můj mozek vydržel ty nápory energie, který má moje duše. Čili

0: Posloucháte podcast Na jedné vlně, na jednu vlnu se dnes s námi naladil Patrik Hartl.
1: Jak jsou na tom Češi se čtením Na dobrou noc?
2: Nemám žádné relevantní informace, ale já mám ze své vlastní bubliny mám pocit, že čtou hodně. Já jsem dětem četl odjakživa. Můj syn nečte nic. Ale do té doby, než se o tom rozhodoval, tak jsem mu četl pořád a moje žena. A své dceři čtu pořád a moje dcera teda ta ráda čte. Ta čte pořád sama i ta čte Beletrii ráda. A mám pocit, že děti rádi vstřebávají.

0: příběhy, kterým jim čtou rodiče, protože je to jakási chvíle, kdy jsou spolu, je to chvíle zábavy, kde vedle sebe ležíte v posteli, to je hrozně hezký. Já mám rád to, že ležím vedle své dcery v posteli, už celý ten den je za námi a my se můžeme k sobě přitulit a já čtu příběh, který je laskavý a hezký. Tak to je moment harmonie, na který se oba těšíme. Tak proto vlastně jsem začal psát ty dětské knihy, protože oni můžou zprostředkovat opravdu jako jedny z nejintimnějších momentů mezi rodičem a dítětem. Četba je vášnivým zážitkem a měl by dělat jenom ten, kdo má chuť. Já bych jako netlačil na lidi a čtou. Když nechcou, tak to nedělají, to blbost. Já tomu nerozumím, proč by měli dělat něco, co se jim nechce dělat. Spíš si myslím, že může dětská knížka naučit děti, že v té četbě je nějaká radost. A že ji potom můžou hledat v jiných knížkách. Já jsem to tak měl.
1: Hit Radio City Brno. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí. Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt Vokolo Príglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt, hlavní partneři Teplárny Brno, Auto Pokorný, Merel, skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt Vokolo Príglu.
1: Plný podnik? Kvalitní personál? Jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, ABZAK Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: podcast na jedné vlně. Na jednu vlnu se dnes s námi naladil Patrik Hartl, spisovatel a především sympaťák. Váš soukromý život se točí okolo jedné ženy po posledních 34 let. To je v dnešní době vzácnost. Je to vzácnost?
1: Nevím. Myslím si, že jako tuším, že nejenom v dnešní době. Myslím si, že to je vzácnost obecně i v historii. Akorát se dřív vlastně ty vztahy byly pevnější, protože lidi neměli možnost alternativy a málo kdy se rozváděli nebo rozcházeli. Ale že člověk jako asi není přirozeně monogamní dlouhodobě tak, aby byl úplně spokojený a úplně šťastný a úplně naplněný. Já jsem velice konzervativní a hrozně nerad měním něco, co mi vyhovuje. A svoji ženu miluju a nikdy mě žádné jiné ženy nezajímaly na té úrovni, že bych skutečně něco podnikl. Já jako, mě zajímají ženy a rád se třeba podívám na nějakou ženu nebo rád promluvím s nějakou ženou, to je krásný. Je krásný, když si člověk třeba může svobodně vyměnit sympatie s jiným pohlavím, to je krásný, ale že bych vstoupil do nějakého vztahu, na to jsem příliš uzavřený a příliš vlastně tenduju k tomu, aby měl jednu kotvu.
0: Andulčina Andula, ta vaše poslední kniha, na čem pracujete teď, prozraďte.
1: Já chci říct, že to je vánoční. Já chci říct, protože já miluju Vánoce.
0: Všichni milují Vánoce. Je někdo, kdo nemiluje Vánoce?
1: Ne, já miluji Vánoce víc.
0: Nejvíc jo, na světě. Tak, Patrik Hartl,
1: neříkejte mi, že ne.
0: Tak nejvíc miluje Vánoce ze všech.
1: A já mi se podařilo napsat ty příběhy z předvánočního období a to hrozně miluji. Já to hrozně rád peču cukroví, hrozně rád zdobím byt, hrozně rád zabím kapra. Ano. A ten předvánoční čas, který je naplněný takovým očekáváním něčeho výjimečného, což většinou nepřijde pak, tak ten je krásný a má v sobě jakousi energii tak strašně silně pozitivní, že jsem teďka strašně rád, že jsem to ze sebe vytlačil. To je všecko, pak už o tom nemusím mluvit.
0: No? Patrik Hartl, díky, že jste byl naším hostem, náš čas se nachýlil.
1: Super.
0: Díky.
1: Děkuju.
0: Budu se těšit třeba někdy příště, až zase něco napíšete, tak nám to přijdete představit.
1: Děkuju, moc rád.
0: To byl sympaťák Patrik Hartl, také mimo to spisovatel. Já díky, že jste se naladili na jednu vlnu a opět se naladíme za 2 týdny. Naschledanou a naslyšenou. Hit Radio City Brno. Zlepši si náladu.

0: Sean Baker, Hi Hello, typicky letní song. Hit Radio stále s vámi, hezké dopoledne. Celý podcast na jedné vlně s Patrikem Hartlem, Bárou Divišovou si můžete vychutnat na YouTube, když se budete třeba projít, venku je krásně, nasadíte sluchadla a už máte takový ten svůj relax, pohodičku, nebo když jedete někam autem. Každopádně za chviličku další skvělá muzika, Linkin Park, Pink, spousty dalších a dobrou chuť, pokud právě budete obědvat nebo chystáte ty svoje sobotní obědy. Díky, že posloucháte Hit Radio a za chvilku jsme zpátky.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo.
9: MSV 2026.
8: Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Chtěli byste se alespoň na chvilku ocitnout v pohádce? Režisér Zdeněk Troška, mistr české pohádky, se v Brně představuje originálními kostýmy a zajímavostmi ze 6 nejúspěšnějších titulů. O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Z pekla štěstí, princezna Zemlejna, Nejkrásnější hádanka a další. Nebude chybět ani pohádka pro dospělé Slunce Seno. Výstava kostýmů v Letohrádku Mitrovských od 26. září do 22. listopadu denně kromě pondělí. Letohradek Brno.cz.
1: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
2: This is Ava Max.
3: All the hits.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Krásnou sobotu, jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Před topnou sezónou se vyplatí nechat si provést servis plynového kotle. Ačkoliv zákon domácnostem pravidelný servis přímo neukládá, provozovatel je povinen zajistit bezpečný provoz v souladu s pokyny výrobce. U nových kotlů vyžadují roční kontrolu sami výrobci jako podmínku pro uznání záruky. Stále více domácností proto volí pravidelný servis jako součást širší služby od energetické společnosti. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Měla by nově platit 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. A pojďme také na sport. Český tým narazí ve třetím kole Ligy národů na nejtěžšího soupeře. Svěřenci trenéra Santiho Denie se po dvou porážkách střetnou v Ovědu se Španěly, posledními mistry světa a Evropy. Víbel La Rocha má plný počet bodů a navíc drží rekordní sérii 40 zápasů bez prohry v základní hrací době. Přímý přenos utkání.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Sobota přinese jasno až polojasno. Pokud jste plánovali nikam na výlet, rozhodně bych to neodkládal na jiný den. Dnes bude ideálně. Odpolední maxima až na 24 stupních Celsia.
4: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
6: Teď už krásné sobotní odpoledne, 3. října, doufám, že si dáváte něco dobrého, anebo teprve chystáte, nechte si chutnat, já frčím s váma ještě hodinku do 13. hodiny. Budeme hrát to nejlepší Rihanna před námi, nebo Will.i.am právě teď, tak hezké odpolka.
4: Hit Radio City Brno,

0: sobota odpoledne, díky, že posloucháte 3. října, tak si představte, že dnešní den je Světový den úsměvu. Smích léčí, hudba léčí, to když spojíte dohromady, to je prostě nádhera. Mě dokonce fascinuje, že taková statistika je, že děti se smějí až 400krát denně, zatímco my dospěláci jsme rádi za 15 kousků. Tak jak je to u tebe, Fílo?
1: Tak jestli je průměr 15, já si myslím, že takhle je to těžký počítat, třeba že 50krát za den se usměju, jako já s tím nemám problém. Je pravda, že můj neutrální výraz podle ostatních je spíš arrogantní, to mi říkal už hodně lidí, což teda je mi líto, ale asi
0: máš
1: to tak je.
0: Máš takovej obličej, bohužel.
1: Jo, ale jako když mě někdo pozná víc, to se vám může říct, tak jako já se směju celkem dost. Takhle, pořád se na něco stěžuju, to je pravda, ale u toho nebo mezi tím se směju hodně a myslím si, ty bys mohla těch úsměvů mít třeba i 500-600 za den možná, že bys
0: jo,
1: i to novorozeně překonala.
0: Já se ráda směju, ale samozřejmě taky máme někdy den blbec, jak se říká, ale co se týče tady aspoň našeho společného vysílání, tak si myslím, že my se každý ten víkend fakt jako nasmějeme i blbostem, ale prostě nasmějeme se, tak nevím, dneska je prostě Světový den úsměvu, smějte se každý den, je jedno, jaký je den, prostě vykouzlit úsměv někomu na tváři jen tak, může být něco hezčího v tu chvíli, nebo když třeba prodavačce řeknete, vám to sluší, nebo mile poděkujete za něco, tak jí to rozzáří a usměje se a to je prostě to hezký. Tak prosím vás, dneska se usmívejte o něco víc, ale každý den se smějte. Mějte radost ze života teď a tady, jo? My jdeme hrát další muziku.

Hit Radio v plném proudu, pokračujeme dál, před námi spousty skvělých hitů, hezké odpoledne, Maroon 5, Cardi B, nebo Smash Mouth, a nebo taky Lady Gaga a Bradley Cooper. Vy jste si dneska hodně přáli v hitech na přání k vaření Shallow, tak teď je ta příležitost se k tomu vrátit a tenhle duet, jeden

0: z nejkrásnějších. Mimo jiné i ten film je nádherný, Zrodila se hvězda. Tak se na to můžete podívat, tak my si Shallow dáme za malý okamžik, tak si na to počkejte.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu. Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
2: CZ.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Chvál několik z vás mezi vámi je fanoušků fotbalu a fanoušků hokeje. Já vím, že fotbal Filip miluje. Co to bylo?
1: Jo. Jo.
0: A já jsem zase taková hokejová faninka, protože já nevím, mě se na ty chlapy kouká líp a přijdou mi takový drsnější, takový jako tvrdší a naopak tomu sportu asi lépe rozumím než fotbalu. Tak když jsme u toho hokeje, můžu dát přednost mě, Filipe, před fotbalem, můžu, viď?
2: Jako můžeš, já mám rád samozřejmě taky hokej, jako.
0: Tak dneska tady bude prostě více hokeje, protože pro Davida Pastrňáka začala sezona NHL, to je náš prostě pasta, v noci na dnešek dvakrát údajně asistoval a dovedl svůj Boston k výhře. Víš o tom něco víc?
2: No, ne, že bych to úplně viděl, každopádně řekla si naprosto správně, dvě asistence měl David Pastrňák a u něj je hlavně zajímavé, že od letošní sezony v Bostonu dělá kapitána, což se povedlo opravdu hrozně málo českým hokejistům, takže fakt je jako ve smetánce.
0: Tak ono je skvělý to, že kluk z Havířova, co kdysi přišel do NHL s jedním kufrem, teď vlastně velí celý tý kabině.
2: No, je to hlavně velká čest, vem si, jak jako Američani a Kanaďani jsou jako velcí patrioti a teď prostě jako Čech z 10milionové země, prostě jak si správně řekla, šéfuje kabině týmu NHL, za mě veliký klobouk dolů, ale David si to zaslouží.
0: On to město miluje a město miluje pastu a my ho přímo zbožňujeme.
2: Pasta!

0: Hezké sobotní odpoledne, náš čas se pomalinku blíží ke konci. Byla s vámi Lea Děnděši. Budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Vy si dneska užijte to babí léto. Má být nádherně dnes, zítra i pozítří a od příštího týdne, od té druhé poloviny spíše. Už to spadne dolů, no? 13 stupňů, 12 stupňů, 10 stupňů. Podzim se blíží nezaměnitelnou rychlostí, tak si užívejte ty poslední babí léto dny a dělejte to, co máte rádi a pokud možno poslouchejte naše hity. Rádio. Budu se na vás těšit zítra, mějte se krásně a ahoj.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City Brno. Hit Radio.
3: Sleva 20%.
4: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám baru povedlo. Jako z katalogu.
3: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: vám hezké poledne, respektive popoledne, blížíme se ke 13. hodině, no a je tady samozřejmě další dopravní servis a taky zprávy na spadnutí, ale pojďme pěkně postupně. Takže jak to vypadá v Brně, v opuštěné ulici konkrétně došlo ke střetu osobního auta s nákladním a neprůjezdný je jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. Dejte si pozor také v Brně v Modřicích, u nájezdu na D2 bourala dvě osobní vozidla. Blokují jeden jízdní pruh, počítejte taktéž se zdržením. No a v Brně Králově Poli v Červinkově ulici je komunikace neprůjezdná kvůli pořádání fotbalového utkání. Dejte také pozor z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení, tak tam počítejte se čtvrthodinovým zdržením v obou směrech. Vaše dopravní info, pokud nějaké budete mít, tak očekáváme na naší hlasovce. WhatsAppové číslo 720 890 848. Díky za to a přeju šťastnou cestu.
1: Kam utíkáš?
2: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
1: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
2: A rolety mají taky?
1: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
2: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
3: H+M. Studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
4: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Mil Dvokolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner MILD. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. MILD Vokolo Prýglu.
5: On air,
6: online
5: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na 7 místech Česka se dnes lidé mohou podívat do lesů obnovených po kůrovcové kalamitě z let 2018 až 2021. Akci Den lesů pořádá státní podnik Lesy České republiky. Návštěvníkům mimo jiné nabídne komentovanou prohlídku, ukáže lesnickou techniku včetně dronů nebo předvede práci s pilou. Přerované dál bojují se suchem, nepříznivá hydrologická situace tam totiž pokračuje. Vodoprávní úřad proto prodloužil zákaz odběru povrchových vod až do 31. října. Co všechno místní nemohou dělat, řekne mluvčí města Lenka Chalupová.
8: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníků a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Toto opatření se týká například Bečvy, Malé Bečvy, Strhance, Olešnice, Morávky,
7: ale také například Bystřičky, Moravy, Blaty, Hané a jejich přítoků. V Pražském národním divadle dnes předají ocenění 20 laureátům Centálie. Ceny se udělují za mimořádné jevištní výkony v Česku v činohře, v opeře, v oboru baletu, tance a pohybového divadla, v oboru muzikálu, operety a podobných žánrů. No a českou fotbalovou reprezentaci po úvodních dvou porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů čeká nejtěžší možný soupeř. Dnes v Oviedu se představí proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Zápas začne ve 20:45.
0: A pojďme se podívat na počasí. Meteorologové to vidí velmi slibně, a to nejen na dnešní den, ale na celý víkend i nějakých pár dnů ještě z týdne následujícího. Dnešní nejvyšší teploty budou šplhat až k 25 stupňům Celsia. Tak si toho užívejte stejně tak, jako si toho užívejte zítra, protože opravdu je tady poslední záchvěv léta. No a je otázkou, jak dlouho vydrží.
5: Hit Radio City Brno.
0: No a my už společně jdeme vstříc další hodině. Čeká vás z muziky třeba Disturbed, Eva, taky Offspring. No a já slibuju, že vám dám pár tipů v následujících hodinách, kde tady společně se mnou budeme. Pár tipů, kam se vypravit, co dělat a jak zpříjemnit si tento víkend.
9: My friend.

Tak nevím, jestli jste u toho včera byli, jestli jste to sledovali, ale včera hokejisté Brna zvítězili v 7. kole Extraligy nad Mladou Boleslaví 3-2 po samostatných nájezdech. Ve 4. sérii rozhodl Maxim Čajkovič. Středočeši prohráli po 4. za sebou, přesto jim zisk jednoho bodu stačil k opuštění posledního místa tabulky, na které spadla Olomouc. No a pokud vás zajímá, kdy hraje Kometa další utkání, tak to bude už zanedlouho. V pondělí 5. října proti týmu Banesmotor České Budějovice.

0: Schválně byli jste se někdy podívat v hustopečích právě v době, když kvetou mandloně? Tak já osobně bych si to hrozně moc přála. Už jsem se tam řadu let chystala, ale zatím se mi to nikdy nepovedlo. Leč hustopečské mandloňové sady čeká doposud nejrozsáhlejší výzkum. Odborníci ze zahradnické fakulty Mendelovy univerzity budou 5 let detailně sledovat zdraví stromů i kvalitu půdy, aby město mohlo mandloním zajistit správnou péči. No a s financováním výzkumu má pomoci i veřejná sbírka. Tak uvidíme. Příští rok se mi to třeba podaří konečně tam zajet a možná budou mandloně ještě hezčí a ještě opečovávanější.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhone 17.
2: Laserové projektory.
1: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 209. Kupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Pokud byste se vydali na procházku, tak zkuste přibrzdit v Letohrádku Mitrovských v Brně, protože právě tam si aktuálně můžete prohlédnout kostýmy z pohádek oblíbeného režiséra Zdeňka Trošky. Konkrétně ze 6 titulů o princezně Jasněnce a létajícím ševci, taky princezna Zemlejna, jednička, dvojka, z pekla štěstí, taktéž první a druhý díl, nejkrásnější hádanka, no a nechybí také dva nejznámější kostýmy z veleúspěšné trilogie Slunce, Seno. Takže výstavu můžete navštívit, nemusí to být zrovna dneska, ale až do 22. listopadu ve dnech od úterý do neděle, vždy mezi 10. a 16. hodinou. No a teď už vám frčí další muzika, povlná Hit Rádia City Brno, všude tam, kde nás posloucháte a kde vám snad zpříjemňujeme krásné, ještě letní sobotní odpoledne.
1: Living for.

0: Věřím, že teď vás potěšila domácí kapela Krištof. Pokud jste třeba je nestihli v letních měsících na minikempech, třeba ve vinařství u Kapličky, tak jste měli možnost právě teď tady v našem vysílání. No a zájem fanoušků byl obrovský, takže není nic lepšího od kapely Krištof, než to, že přislíbili i to, že se vypraví zase příští rok a takovéhle aktivity uspořádají. No a do příštího roku daleko, nicméně pokud tam třeba zavítáte, tak už se možná budete moci těšit i z nových songů, které kapela chystá, protože zanedlouho, příští týden, pokud správně počítám, 9. října přesně, vychází jejich nové album, které se jmenuje Půlnoční hřích. No a zároveň je také 9. v pořadí. Tak se máme na co těšit.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony, toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Jaro, prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat, kapsle domičky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal jsi mi svíčky pro naše večery. A dokonce jsi vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
3: Karle, prosím tě, přestaň mluvit s tím monitorem. Je to jen e-shop.
2: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
4: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. azpapír.cz
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Za minutu je tu 14. hodina, ale ještě před ní pohled na silnice. V Brně v opuštěné ulici došlo ke střetu osobního auta s nákladním a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Taky v Brně Králově poli v Červinkově ulici počítejte s tím, že komunikace je neprůjezdná, a to kvůli pořádání fotbalového utkání. No a pak ještě jedno upozornění. Na trase z Brna na Svitavy za Svitávkou v místě dopravního omezení počítejte se čtvrthodinovým zdržením v obou směrech. Přeju vám šťastnou cestu do vašich cílů a pak, když objevíte něco zásadního na cestách a budete se chtít podělit s ostatními řidiči, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše číslo 720 890 848. Díky.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na firmanazážitky.cz.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
6: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Aplikace e-doklady má před volbami novou verzi. Stát ji upravil po srpnovém zátěžovém testu, který měl ověřit, jak zvládne velký počet uživatelů najednou. Co mimo jiné test ukázal, řekne mluvčí digitální a informační agentury Jakub Palata.
7: A test nám mimo jiné ukázal, že jen zhruba 50% účastníků mělo v tu chvíli nejnovější verzi aplikace. My to číslo potřebujeme změnit, proto opakovaně prosíme, aktualizujte předem, doma, v klidu. Stažení z App Store nebo Google Play zabere minutu, nenechávejte to prosím na poslední chvíli.
6: Bez této aktualizace se aplikace totiž vůbec nespustí. Lodní doprava za pololetí přepravila meziročně zhruba o pětinu méně nákladů v Česku. Do čísel se negativně propisují dlouhodobá období nesplavnosti. Klesla jak vnitrostátní, tak i mezinárodní přeprava. Pilot, který se pokusil o havárii letu Fly Dubai se 182 lidmi na palubě, měl v rodném Ománu zákaz létat. Existovaly obavy, že muž přejal extremistické názory. Později ho zaměstnala letecká společnost se sídlem v Dubaji. Zatím není jasné, jak hluboko ho nový zaměstnavatel prověřoval. No a nově jmenovaný český kapitán Bostonu David Pastrňák přispěl v NHL dvěma asistencemi k vítězství hokejistů Bruins na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení. Za Boston nastoupil také Pavel Zacha a po Pastrňákovi strávil na ledě ze všech útočníků Bruins nejvíce času.
0: Dnes nás čeká krásný den, bude převažovat jasno, sem tam se objeví nějaká průsvitná oblačnost. No a teploty ty budou hodně vysoké, 22 až 25 stupňů Celsia. Tak na to, že máme dnes 3. října, tak myslím, že krása nesmírná. Užívejte, zítra bude naštěstí podobně.
1: Hit Radio City Brno.
0: No a můžu vám slíbit, že i výhled předpovědi té lehce dlouhodobější na následující pracovní 3 dny, tedy až do středy včetně, je opravdu velmi slibný. Tak užívejte, pokud třeba máte ještě nějakou možnost dovolené, tak třeba i čerpat. Držím vám palce a společnost vám dělá Hit Radio City Brno.

Vy jste slyšeli o nové anketě města Brna, kdy můžete sdělit svoje pocity, dojmy, kde se zkrátka cítíte dobře, kde je vám ve městě Brně fajn a kde naopak se cítíte třeba nebezpečně. No a výsledkem této ankety by měla být pocitová mapa, která pomůže s plánováním změn. Do online ankety se můžou zapojit nejenom Brňané, ale i lidé z okolních obcí a to až do konce března příštího roku. Takže nenechávejte nic náhodě a napište, kde je vám fajn, kde se vám to líbí a naopak, kde se třeba dobře necítíte, ať se s tím město Brno popere.

0: My jsme tady před chvilkou mluvili o pocitové mapě města Brna, která vzniká. No a pokud se týče pocitů, které budeme mít zanedlouho na brněnských silnicích, tak ty jsou docela jasné, protože dopravu na jihozápadě Brna více než měsíc výrazně zkomplikuje uzavírka Pisáreckého tunelu a taky tunelu Hlinky. Silničáři je od 12. října do 20. listopadu budou opravovat, a to kvůli špatnému technickému stavu a modernizaci technologií. Na cestách tedy musíme počítat s kolonami a omezením v Žabovřeské či Bauerově ulici. Lze taky očekávat dlouhé kolony aut v okolních ulicích, které ústí do křižovatky u Pisárecké vozovny a do křižovatky u Antroposu. Uzavírka bude mít samozřejmě dopad, která bude v části omezená pouze na jeden pruh v každém směru, stejně jako Bauerova ulice. Dopad bude mít uzavírka i na trolejbusové a autobusové linky, které touto oblastí projíždějí. No, bude to v Brně hotové peklo. Musíme s tím počítat, ale taky to musíme vydržet a pak to bude zase o trošku lepší.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: S mým hlasem mi pomohla AI. Puf, puf, mňau. Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Když se řekne Barcelona, tak se mi mimo jiné vybaví i fotbal. Tak pojďme na to. Česká fotbalová reprezentace se po dvou domácích porážkách s Chorvatskem 1-2 a Anglií 0-2 chystá na třetí vystoupení v elitní lize národů. Soupeřem jí bude mistr světa ze Španělska, který zatím prochází skupinou A3 naprosto suverénně. Zápas se odehraje na španělské půdě v Oviedu. No a podle bookmakerů Fortuny je o osudu utkání prakticky jasno. Výhra domácí Laroji se sází v extrémně nízkém kurzu 1,061. No a případný triumf Česka by znamenal fotbalový zázrak s kurzem 35:1. Utkání má výkop ve 20:45 a online přenos z něj můžete sledovat na sport.cz.

0: Co se týče muziky ve vysílání Hit Radio City Brno, tak za chvilku naše kroky povedou do Švédska. Čeká nás DJ, taky remixer a hudební producent, který byl považovaný a je považovaný za jednoho z nejoblíbenějších a nejúspěšnějších umělců žánru elektronické taneční hudby všech dob. Kdo pak to může být? Avicii a Hey Brother už za okamžik.
1: Jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Než si dáme další zprávy, zdravím na silnice. V Brně v opuštěné ulici došlo ke střetu osobního auta s nákladním a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. Na dálnici D52 na 13. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané vozidlo. Kolona se zatím netvoří. No a ve Vyškově v Dědické ulici došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Provoz je tam částečně omezen. Vaše dopravní info, pokud na nějaké natrefíte na silnicích a chtěli byste dát vědět i ostatním řidičům, tak posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Díky za to a šťastnou cestu.
1: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, ABZAK Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
2: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Silniční nákladní doprava v pololetí přepravila meziročně méně nákladu. Z letos přepraveného nákladu bylo 80% v rámci vnitrostátní přepravy. Vyplývá to z předběžných statistik ministerstva dopravy. Dopravci se letos potýkají s vysokou cenou nafty kvůli Blízkému východu. Praha stále hledá vánoční stromek pro adventní trhy na Staroměstském náměstí. Organizátorům přišlo zhruba 50 typů, ale ani jeden nesplňoval parametry. Kritéria pro ideálního kandidáta připomene mluvčí firmy Tyco Hana Týce.
7: Ideálním stromem je smrk stepilý, musí mít hlavně rovnoměrné zavětvení, pravidelný kmen a být zhruba 23 až 25 metrů vysoký. Může růst vlastně kdekoliv v celé České republice, ideální ale v blízkosti silnice, i když i s tím jsme si už v minulosti poradili. A co je důležité, stav stromu musí být hlavně zdravý.
6: Tipy je možné posílat do 15. října na e-mail info@tyco.cz. Změnu financování asistentů pedagoga v základních školách v pondělí projedná vláda. Asistenti by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Novela by měla přinést i profesionalizaci povolání. No a českou fotbalovou reprezentaci po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině A 3 Ligy národů čeká nejtěžší možný soupeř. Dnes v Ovejedu se představí proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Zápas začne ve 20:45.
0: A já ještě přidám počasí. Zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno. Sem tam ráno se můžou ojediněle vyskytnout mlhy. No a nejvyšší teploty velmi příjemné. Podobně jako dnes 20 až 23 stupňů Celsia.
4: Hit Radio City Brno.
0: Tak doufám, že k příjemnému počasí můžu přidat ještě kupu skvělé muziky. Bruno Mars, Lady Gaga a také třeba Ray Dalton, to je muzika, kterou můžete očekávat z Hit Radia City v nejbližších chvílích. No a slibuju, že se taky podíváme, jak ještě můžete využít plavební sezon.
8: Hit Radio. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

Musím říct, že asi 14 dnů zpátky jsem byla v zhruba stejném počasí, jako panuje dneska v Praze. Měla jsem tam nějaké pracovní povinnosti, no a potom jsem měla trošku času projít si Prahu, no trošku dost času, že jsem nachodila 20 000 kroků v podpatcích. Musím říct, že moje paty si to ještě do dneška pamatují, nicméně stálo to za to. A tak jsem se byla samozřejmě podívat, jestli ještě pořád stojí Karlův most a jak to tam vypadá. No a taky jsem koukala na ty lodě, které jezdí po Vltavě a říkala jsem si, jo, tak takovou nějakou party po Vltavě, to bych si nechala líbit. No a musím vám říct, že máte třeba, pokud to máte stejně jako já, nejvyšší čas, protože letní sezóna se pomalu chýlí ke konci, no ale pražská klubová scéna chystá ještě jedno velkolepé loučení na vodní hladině. Bude to už příští týden, ve středu 7. října vypluje na Vltavu loď Czechia, která se na 5 hodin promění v plovoucí klub plný kvalitního house soundu, špičkové techniky a nezaměnitelné atmosféry západu slunce nad Prahou. No a má být krásně, takže celá plavba nabídne spojení klubového zvuku s vizuálním zážitkem přímo na palubě, kde vyroste i speciální stage vybavená ledstěnou a světelnou show. Tak já myslím, že je se rozhodně na co těšit, tak pokud máte čas a chuť, tak vyrazte do Prahy a užijte si to. No a pokud je to příliš daleko Praha pro vás, tak jenom připomenu, že plavební sezóna na Brněnské přehradě se uzavírá v sobotu 31. října. No a teď už Lady Gaga Just Dance.

0: jste se stihli podívat v rámci dnů otevřených dveří, když to bylo možné, do nové brněnské multifunkční haly? No, nebylo to jednoduché se tam dostat, museli jste se přihlásit, tak pokud jste to nezvládli, tak víte, co se tam bude čepovat za pivo? Ano, bude to desítka od Starobrna. No a jak se bude jmenovat, tak o jejím názvu rozhodli právě návštěvníci během posledního zářijového víkendu, kdy si mohli projít prostory a zároveň nové pivo i ochutnat. Tak schválně, jak myslíte, že se bude jmenovat? No, ve finálovém hlasování tento název vybralo přes 54%. Co to bylo? Ano, je to Arena. Dalšími finalisty byli Fest 10, Puls a Kombo. O názvu nového piva jste tak rozhodli právě vy. A mohli jste i ochutnat. Ano, ano, to už jsme zmiňovali, tak pokud se tak nepovedlo, tak tam musíte vyrazit, až bude otevřeno, a zkusit.
1: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
3: Jenom hity. Hit Radio.
4: Podzim je skvělý s Hit Radiem, když vidíš první padající list.

Nevím, jestli jste si už všimli, ale brněnské ulice hostí festival Prototyp. Propojuje umění, vědu a technologie. No a koná se pravidelně každoročně v říjnu a konával se v unikátních prostorách historických bodojemů v Brně. No a letos poprvé je prototyp přesunut do ulic, takže prostory se stávají galeriemi, uměním a světlem a zvukem. Takže pokud chcete, tak koukejte večer v ulicích pěkně vzhůru a můžete vidět nejrůznější světelné show, současný light art i působivý videomapping. Takže instalace rozmístěné v ulicích Brna teď rozhodně nemůžete přehlédnout. Tenhle ten festival Prototyp trvá do dneška, tedy do 3. října. Tak se večer pořádně rozhlížejte.

můžeme dít i to, co ani nečeká.

0: Tak tohle byl Ed Sheeran a song s názvem Shivers, no a za chvilinku si dáme jednu z nejbohatších hudebnic na světě, která i nadále překonává historické rekordy, co se týče prodejnosti alb i poslechů na streamovacích službách. Nejedná se o nikoho jiného než o Taylor Swift. Mimochodem, tahle ta dáma je od července letošního roku vdanou paní. Vzala si hráče amerického fotbalu Travise Kelce, se kterým randila od roku 2023. Tak za chvilku ji tady máte.
1: Máme ji,
2: naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Přeju stále hezké odpoledne, teď především řidičům na silnice. Dejte si pozor, v Brně v opuštěné ulici došlo ke střetu osobního auta s nákladním a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Počítejte proto se zdržením. Pozor také v Brně Králově Poli v Červinkově ulici, tam je komunikace neprůjezdná kvůli pořádání fotbalového utkání. Ve Vyškově v Dědické ulici došlo ke střetu osobního auta s cyklistou, provoz je tam částečně omezen. No a ještě pohled na D52 na 13. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané vozidlo. Kolona se zatím netvoří, je to směrem na Rajhrad. Přeju vám šťastnou cestu, no a vaše dopravní info očekáváme na našem WhatsApp povém čísle 720 890 848. Díky.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky
2: CZ.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Městská hromadná doprava v Česku překonala v prvním pololetí hranici miliardy přepravených cestujících téměř o 7 milionů. Loni byl počet přepravených cestujících v MHD za prvních 6 měsíců nižší. S výjimkou trolejbusů přepravili tramvaje, metro i autobusy meziročně více lidí. Karlovarský kraj spouští nový kalendář akcí Kam na západě. Momentálně jsou totiž informace o akcích rozptýlené mezi desítky webových stránek. To se teď změní, protože nový portál je propojí na jednom místě. Co všechno novinka nabídne, řekne mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
2: Portál umožňuje vyhledávat akce podle termínu, místa, typu nebo zaměření, zobrazit je na mapě a jednoduše se prokliknout k detailním informacím nebo přímo nákupu vstupenek. Vybranou událost si může uživatel uložit do svého elektronického kalendáře nebo ji také sdílet.
1: Lidé si také mohou nastavit, jaké akce je zajímají a dostávat o nich pravidelné informace. Na dálnici D3 mezi Českými Budějovicemi a Planou nad Lužnicí na Táborsku mohli řidiči za rok ve 269 dnech jet rychlostí 150 km za hodinu. Jde o první úsek na českých dálnicích, kde od loňského října je za příznivých podmínek povolena vyšší rychlost než 130 km za hodinu. No a český jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska Moto 2 z druhého místa, přestože kvůli pádu v kvalifikaci odjel jen dvě měřená kola. Porazil ho pouze Španěl Izan Guevara.
3: Co se týče počasí, tak zítra očekáváme jasno nebo skoro jasno a ráno v údolích ojedinělé mlhy. Postupně přibývání oblačnosti a jasno se bude měnit až na polojasno. Teploty ale velmi příjemné, od 20 do 23 stupňů Celsia.
0: Hit Radio City Brno.
3: Přeju vám nádherné říjnové dny, no a pochopitelně k tomu posílám na šup dobré muziky. Kelly Clarkson, Atmo Music, anebo třeba One Republic či David Guetta už za okamžik. No a slibuju, že se taky podíváme na to, co by mělo lítat z Brna a uvidíme, jestli to lítat skutečně bude.

A tak si představte, že z Brna letecky do Frankfurtu se asi hned tak nepodíváme. Žádný letecký dopravce se totiž nepřihlásil do výběrového řízení, aby zajistil linku právě z Brna do Frankfurtu nad Mohanem. Linka měla být spuštěna příští rok na jaře, ovšem původní termín byl do konce polovina letošního roku a mělo se létat 4x týdně. Jestli se Frankfurt létat bude nebo nebude, je předmětem ještě dalších jednání, takže ještě úplně ztracené to není. No a před Frankfurtem usilovalo město Brno o linku Brno-Amsterdam, ale ukázalo se jako nemožné získat pro ně atraktivní čas příletu a odletu v Nizozemsku. No, tak to je velká škoda, protože Amsterdam by byl hodně atraktivní. This is my-

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

0: Pokud rádi objevujete místa třeba v Brně nebo kolem Brna, kde je to zase o něco trošku hezčí, tak doporučuji teď aktuálně brněnské Bosonohy, protože právě tam vznikl přírodní park s rybníkem a zázemím pro odpočinek. Pro mě natrvala celkem 4 roky a stála přes 13 milionů korun. No a co všechno tam najdete, tak vodní plochu bosonožského rybníku, která je napájená pramenem, jehož voda je pitná. Přibyly nové vstupy do parku, dřevěná lávka, mobil. Vysázeno bylo asi 30 nových stromů i velké množství květin a trvalek. Obnovou prošla také historická socha panenky Marie, podle níž je celý park pojmenovaný. Takže zdravím do Bosonoch a speciálně taky moji kamarádku Libu Pražanovou.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Sing some.

Já jsem vás v rámci vysílání Hit Rádia City Brno před chvilkou zvala do Bosonoh, kde revitalizovali parčík, včetně rybníka. No a pokud vám není lhostejné prostředí, okolí a vůbec životní prostředí, tak by vás určitě nenechal chladným ani filmový festival Ecofilm, který probíhá v těchto dnech a nabízí to nejlepší z českých i světových dokumentů právě o přírodě, klimatu a životním prostředí. Trvá od 1. až do 4. října, no a hlavním tématem letošního ročníku je vodoběh.

0: Určitě vám neunikl hudební dokumentární film Linkin Park Unshatter, který tento týden vstoupil do kin po celém světě. Snímek, na němž se režisérsky podílel sám člen kapely John Hahn, společně s Markem Richiem se setkává s mimořádně pozitivním přijetím jak kritiky, tak i fanoušků. Kombinuje dosud nezveřejněné archivní záběry ze soukromého trezoru kapely, taky upřímné rozhovory z divadelního zákulisí a strhující záběry z vyprodaných koncertů. Film se promítá i v českých kinech, tak pokud jste fanoušci Linkin Park, tak byste určitě neměli minout. No a proč o nich mluvím? Protože za chvilku je tady máme.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9. Hit Radio City Brno.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Jenom minuta nás dělí od 17. hodiny a taky od dalších zpráv. Ještě předtím ovšem pohled na silnice, takže zdravím všechny řidiče a můžu říct, že ve městě Brně v tuto chvíli jezdíme bez dopravních nehod. Ovšem dejte si pozor na dálnici D1 na 181. kilometru ve směru na Brno. Stojí porouchané osobní vozidlo a blokuje jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. Taktéž D52 na 13. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané auto. Kolona se tam zatím netvoří. Na Brněnsku v Březině došlo k dopravní nehodě motorky. Na místě zasahují záchranné složky. Počítejte s omezením provozu. Přeju vám šťastnou cestu a případné vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Děkujeme a přejeme šťastnou cestu.
1: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
2: A právě tady vzniká Brno 1.
1: Nová čtvrť od renomovaného developera PSN.
2: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
1: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
2: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
1: Více na www.brno1.cz.
2: Bydlení na plný plyn.
3: Kam utíkáš?
4: Potřebuji vybrat žalusky a marky. Ale jsem z toho zmatený.
3: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou sínící techniku od české firmy Klimax.
4: A rolety mají taky?
3: No jasně, skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu, prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
4: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
1: H+M, studio sínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
5: www.ham.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš dnes odmítl tvrzení ruské velvyslankyně v Praze, že by česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Premiér řekl, že to není pravda. Babiš to uvedl na předvolebním setkání na Přerovsku. Umělou inteligenci využívá v rámci pracovní náplně už více než polovina lidí, konkrétně 56%. Před dvěma lety to byla přesně třetina. Ti, kteří ji používají, nejčastěji uvádějí, že pracují produktivněji. Část uživatelů má čas navíc na jiné aktivity. Podle odborníků se volební kampaně v mnohém podobají. Rozdíly ve způsobech oslovování voličů i v tématech se podle nich zmenšují. Co může hrát důležitou roli, říká politolog Jan Kubáček.
7: Fascinuje mě, jak se metody oslovování, jak se témata neskutečně sjednotila, zprůměrovala a jak je těžké najít mezi nimi rozdíl. Proto jsem přesvědčen, že o to více bude nastupovat význam toho lídra či té kandidátky dámy na starostku, na primátor.
6: Podle Kubáčka tak může být právě osobnost kandidáta tím hlavním, podle čeho voliči jednotlivé nabídky rozliší. No a českou fotbalovou reprezentaci po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů čeká nejtěžší možný soupeř. Dnes v Ovědu se představí proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Zápas začne ve 20:45.
0: A jak to vypadá s počasím na zítřek? Očekáváme jasno nebo skoro jasno a ráno v údolích ojediněle mlhy. Odpoledne a hlavně večer bude přibývat průsvitná oblačnost, na polojasno se bude měnit až oblačno. No ale teploty ty budou velmi příjemné a hodně vysoké, alespoň co se týče a co se vztahuje k 4. říjnu, který tady bude zítře. 20 až 23 stupňů.
1: Hit Radio City Brno.
0: My vstupujeme do další hodiny, máme 3 minuty po 17. No a dnes vězte, že je den přítele. Tak pokud jste se svými přáteli, se svou rodinou, se svými nejbližšími, tak samozřejmě gratuluju. No a pokud nejste, tak jim třeba můžete napsat. A v případě, že je vám přítelem Hit Radio City Brno, tak jsme za to rádi. Za okamžik třeba česká muzika Mandraže.

Věřím, že někteří dnes taky budou mít chuť do tance, protože právě dnes večer se udělují ceny Thálie 2026. V kategorii nejlepší ženský výkon v opeře byly nominovány tři pěvkyně z inscenací Brněnského národního divadla. Mezi muži zase samý účinkující z Pražského národního divadla. Nominace za mužský herecký výkon na letošní ceny Thálie získali Filip Kankovský, Miroslav Koenig a Stanislav Majer. No a z hereček můžou uspět Pavla Beretová, Markéta Holcmanová a Lucie Žáčková. Slavnostní předávání 33. ročníku probíhá dnes od 20 hodin v historické budově Národního divadla v Praze, no a v přímém přenosu jej vysílá ČT1. Moderátorem bude Martin Mišička. Tak já se moc těším.

Před chvilkou jsme tady vzpomínali ceny Thálie, které se udělují dnes a uděluje je herecká asociace. Tak pro změnu čeští slavíci jsou výhradně v rukou široké veřejnosti. Takže jste ještě nehlasovali, možná škoda, protože vyhrát můžete auto moc pěkné značky. No a hlasovat můžete až do 15. listopadu. A v souvislosti se

0: Víkend byste možná mohli vědět, že třeba zpěvačka Eva Burešová si změnila jméno a dokonce mění i styl. Přechází totiž na metal a bude se jmenovat Saya. Jméno si nechala dokonce schválit i na Matrice. No tak jenom, abyste byli v obraze, když to na vás někde vykoukne.
1: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou Vervu Diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

nevěděli, tak dnes slaví rozhlasové sportovní reportérství. Ano, právě dnes, 3. října roku 1926, reportér Josef Laufer odvysílal právě před 100 lety první rozhlasovou sportovní reportáž v Československu. Jednalo se o přenos z fotbalového utkání v Evropě SK Slavia versus Hungária v Praze na Lete. Toto letí.

0: Blíží se nám čas, který se s vámi budu loučit, tedy 18. hodina. No a teď jsem si uvědomila, že jsme ještě pořádně neomrkli kalendář a zrovna dneska 3. října slaví Bohumil. Tak upřímně, žádného osobně neznám, ale jeden se mi přece vybaví a myslím si, že rozhodně nebudu sama. Ano, přesně ten v legendárním filmu Dědictví v hlavní roli s Bolkem Polívkou. No přece Bohumile ku se neříká, takže pokud znáte nějakého Bohumila, tak mu nezapomeňte dneska poblahopřát. No a všem Bohumilům letí další song Po vlnách Hit Rádia City Brno Imagine Dragons. Renata Růžová se loučí, přeju vám krásný zbytek soboty a samozřejmě také fajn neděli. A těším se zase někdy.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš. Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
4: Hi, this is Madonna.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Systémy udržující život na Zemi degradují. Podle nové zprávy je už 7 z 9 takzvaných planetárních hranic překročeno a u všech tlak dál roste. Zvyšuje se tím riziko rozsáhlých a potenciálně nevratných změn životního prostředí. Umělá inteligence stále více ovlivňuje cestování. Lidem může pomoct vybrat destinaci podle jejich času, rozpočtu nebo zájmů a naplánovat detailní program. V čem další může být turistům nápomoc, řekne mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
6: Pokud pracuje s aktuálními daty o návštěvnosti, počasí, dopravě nebo nabídce aktivit, může například nabídnout alternativu k místu, které je zrovna velmi vytížené. To může pomoci nejen turistům, ale také místním podnikatelům a celému regionu.
5: AI tedy může lépe rozložit návštěvnost a zviditelnit méně známá místa. Český jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska motorově z druhého místa, přestože kvůli páru v kvalifikaci odjel jen dvě měřené kola. Porazil ho pouze Španěl Izan Guevara. No a pojďme se podívat na zítřejší počasí. Meteorologové očekávají jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. Na západě ojedinělé možnost slabého deště. Nejvyšší teploty 18 až 23.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
0: Zlepši si náladu.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete vyset.
0: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
2: Firma na zážitky
1: CZ.
4: Hit Radio.

0: hodně odolnou,
1: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
0: Přesně.
1: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
1: No, říkala, že nic nechce.
0: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
1: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
2: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
1: Romantickou večeři.
2: Pobyt pro dva.
1: House running.
2: Jízdu v supersportu.
1: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
2: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
3: firmanazážitky.cz.
4: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidenční parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio.

0: tak všechno mám.
1: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.

0: posílej s námi. WhatsApp Hit Rádia City Brno 720 890 848. Hit Rádio City Brno.
1: Zlepši si náladu.

Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Hit Radio City Brno.
1: Aj.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,